si zdali, lehko bliž. Jo, jo, karton alborek, a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džímsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí, ale...

kuličky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Léto, léto mý, jenom jednou sem to léto tančila. Československé hity vášho života. Ja.

0: Československé hity vášho života.
1: Každý večer v rádiu Melody.
2: Oči do kořán.

České a slovenské hvězdy. Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné jako prázdné. Vaše obľúbené pesničky. Zkoušky z lásky jsou bez dámo. Zkoušky z lásky o neznámo. Československé hity vášho života.

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

České a slovenské hviezdy. Kávu si osladím o trochu víc. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.